0: Yourself. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: najpopulárnejší technologický web portálu regie.
1: Slušali ste Reality Check.
2: Muziku sluša i pjesme vira. Dubrovko Jagatić. Reality Check. Produkcija.
3: Multimedijska platforma 808.